0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
0: 92,6.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina

Naladené máte Rádio Košice, pohodový piatok želáme. Od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara. Konečne tu máme piatkové popoludne, tak si ho poďme spoločne vychutnať a odštartujme tak aj víkend. Z playlistu nám už teraz nasleduje Samuel Tomeček so skladbou Nespím. Yeah!